nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádiu.

0: se 6. hodinou na Signál Rádio dospíval John Wade, za chvíli už Inexis, Friends Gala nebo Mel a Kim. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na silnici 35 u Litomyšle na Svitavsku, komunikace je dočasně uzavřená a k nehodě došlo také na silnici 22 u Strakonic. Přejeme šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádio probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Je pondělí 27. července. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů a doručování registračních značek či osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Zabývat se bude také novelou zákona o účetnictví, která má snížit počet firem povinných zpracovávat nefinanční výkazy. Zástupci pražské koalice Spolu, Pirátů a STAN se dnes odpoledne sejdou na jednání, kde chce primátor Bohuslav Svoboda řešit zásah policie na pražském magistrátu, po kterém policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Policie v Berlíně potvrdila, že zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na manifestaci na podporu práv komunity LGBT+. Tento člověk na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si o víkendu vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných.
1: Co se děje v regionu?
5: Rada hlavního města Prahy schválila výběr dodavatele pro revitalizaci víceúčelového sportovního areálu Rugby klub Tatra Smíchov se zázemím a tribunou. Zakázka v hodnotě téměř 209 milionů korun přinese moderní sportovní infrastrukturu, která umožní pořádání významných rugbyových utkání, zvýší kapacitu pro diváky a nabídne lepší podmínky zejména pro rozvoj mládežnického sportu. Práce potrvají 32 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
4: Slovenský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.
1: Signál Rádio, počasí.
4: Dnešek bude proměnlivý, počítejme s deštěm a přeháňkami. Dopoledne a zkraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, možnost bouřek. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, víkend je za námi a tak na Signál Rádiu startuje nový pracovní týden. Poslední pracovní týden měsíce července a ve studiu je s vámi Jirka Svoboda. Tak co, už jste měli dovolenou nebo vás teprve čeká? Ať to máte jakkoliv, postaráme se vám o příjemný začátek nového dne. Máme pro vás informace, které potřebujete a hudbu, která vás vrací do mládí. Tak ještě jednou dobré ráno.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnes jsme se probudili do pondělního rána s datem 27. července a tak už tady ostřížím okem, koukám na kalendář a vidím jméno Věroslav. Není to až moc časté jméno, ale třeba nějakého Věroslava znáte. Narozeniny by měl slavný spisovatel Alexandr Dima nebo herečka Gabriela Vránová a oslavencem je dnes český zpěvák a skladatel Janek Ledecký, tak přejeme jen to nejlepší. A dneska je taky den skotské whisky, den kuřecích stripsů a také je den desertu crème brûlée. Tak čím začít ty oslavy? Na whisky moc brzy. Za mě vyhrává crème brûlée. Přeju dobré ráno.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

Na Signál Rádiu nám zpívala Friends Gala, věřím, že vám pomohla nastartovat nový den. To dnešní ráno je nad Českem oblačné až zatažené, místy od západu postupují přehánky a teploty měříme aktuálně nejčastěji mezi 16 a 20 stupni. Pardubice a Jihlava jsou na 16 stupních, Ústí nad Labem, Plzeň a nebo Zlín měří 18 stupňů a Praha s Brnem začínají den na 19 stupních. Dnešek bude nejchladnějším dnem celého týdne, přesto bude teplo. Provázet nás bude proměnlivá oblačnost, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i nějaká bouřka. Odpoledne a večer se začne obloha vyjasňovat. Maxima dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů a na jihu Moravy bude až 28 stupňů Celsia. Tak vám přeju klidné pondělí. Bez

0: Na Signál Rádio Secret Service před 6:30 ještě třeba skupina Tým, ale pojďme předtím zjistit, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes jmenuje na Pražském hradě předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a soudce obecných soudů České republiky. Město Turnov čekají ode dneška dopravní komplikace. Začíná totiž oprava nádražní ulice, která se dočká nového povrchu. Práce potrvají do konce prázdnin. Dnes začne oprava obchvatu Moravských Budějovic. Řidiče tak na silnici číslo 38 čekají dopravní komplikace, které potrvají zhruba 2 měsíce. Provoz povede částečně po objízdné trase. V Lokti jde dnes do finále už 14. ročník Lokeckých Serpentín, tedy podnik seriálu Mistrovství světa v motokrosu. Zlínský kraj dneškem mění jízdní řády autobusové linky 101, která spojuje Vsetín se Slovenským Půchovem. Počet spojů ale zůstane zachovaný. Brněnská hvězdárna dnes pořádá komentované pozorování večerní oblohy. Začíná se v 10 večer. V Mikulově dnes probíhají večerní prohlídky jeskyně Naturoldu, která je osvícená jenom svíčkami. Na akci je nutná rezervace místa. A město Bohumín dnes v dražbě nabídne několik vozidel, kterým propadla technická kontrola a jejich majitelé se k ním dlouhodobě nehlásí.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 4 minuty po půl sedmé ladíte Signál Rádio a než budeme pokračovat dalším proudem hudby, tak se mrkneme na silnice. Záchranka zasahuje u nehody na silnici 35 u Litomyšle na Svítavsku, komunikace je dočasně uzavřená. Nehoda kamionu a dodávky se stala na dálnici D11 na 27. kilometru ve směru na Prahu, tady se dá projet s opatrností a bourala se taky na silnici 305 u obce Luže na Chrudimsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Víkendový speciál Signál Rádio.

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Skupina Pet Shop Boys, skvělá hudba na probuzení do nového dne. Začal nám poslední týden měsíce července, tak věřím, že proběhne přesně podle vašich představ. My za chvíli probereme aktuální počasí a pár témat, o kterých se dnes ráno píše a do 7 hodiny zaspívá například Joe Cocker nebo skupina ABBA. Tak krásné pondělí 27. července. One morning.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Na některých místech Česka se vám na cestu do práce budou hodit deštníky. To dnešní ráno je totiž nad Českem oblačné až zatažené. Místy od západu postupují přehánky a teploty měříme aktuálně nejčastěji mezi 16 a 20 stupni. Pardubice a Jihlava jsou na 16 stupních, Ústí nad Labem, Plzeň nebo Zlín měří 18 stupňů a Praha s Brnem začínají den na 19 stupních. Dnešek bude nejchladnějším dnem celého týdne, přesto bude relativně teplo. Provázet nás bude proměnlivá oblačnost, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i nějaká bouřka. Odpoledne a večer se začne obloha vyjasňovat a maxima dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 28 stupňů Celsia. Tak ať vám pondělí se Signál rádiem příjemně uteče.
1: Ráno na Signál rádiu.
2: Cause you don't care.

0: Na Signál Rádiu nám dospíval Joe Cocker a už se tady chystá skupina ABBA a také při pondělku jsou zpravodajské weby plné zajímavých témat.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Registrace vozidel by měla být snadnější. Vláda se chystá na svém posledním zasedání před vládními prázdninami projednat návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Ceny ropy začaly výrazně klesat díky nadějím na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Ceny ropy na světových trzích zlevnily o téměř 6%. Severomořská ropa Brent se aktuálně pohybuje kolem 91 dolarů za barel. Minulý týden přitom stála více než 100 dolarů za barel. Meteorologové během víkendu zaznamenali nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, které už několik dní sužují Francii a Španělsko. Dým z požáru byl vidět i na satelitních snímcích. Kouř ale přístroje zaznamenali ve výšce od 3 do 4,5 kilometru. Není proto nutné se obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. U nás výstraha před požáry aktuálně platí na většině Čech a na jižní Moravě. A slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. 27-letý Pogačar navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a z Loňska. Úspěchu se dočkal také český jezdec Matyáš Svacek, který se svojí stájí ovládl hodnocení týmů.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste se Signál Rádiem, kde pro vás na zítře chystáme další díl pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát bude řeč o chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Jedná se o jednu z největších staveb v centru naší metropole. Její velká zelená kupole a vedle stojící zvonice jsou nepřehlédnutelné. Mluvit se bude o tom, jak kvůli této stavbě jezuité zbourali celou řadu budov okolí. A věděli jste, že každou etapu výstavby měl na starosti jiný architekt a že zdejší nástropní malba patří k největším v Evropě? Nejenom o tom bude mluvit David Černý u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Shaq & Stevens, You Drive Me Crazy, takhle vás probouzíme v pondělí ráno na Signál Rádiu. Je 6 hodin 57 minut, po víkendu už tady vítám Lucku, vítám tě, krásné ráno.
1: Já tě nepřivádím k šílenství, hezké signálové ráno.
0: Jenom někdy, jenom někdy.
1: Jenom občas.
0: Tak já jsem se zrovna před chvílí díval tady z okna od nás z rádia, tam prší,
1: jen
0: tam
1: celé
0: prší,
1: je. Já jsem smokla cestou do práce,
0: dokonce.
1: Ale bylo to takový jako příjemný poprchávání, tak jsem ani nevytahovala deštník.
0: Tak já jsem to stihnul ještě před těmi dešťovými kapkami. Každopádně, myslím si, že dneska bychom si ten déšť měli tak trochu užít, protože nás čekají poměrně horké dny do konce týdne.
1: Já jsem koukala, no zase čtyřicítky, budu to mít ve zprávách příštích a přes příštích, no. Tak dneska samba v kapkách deště a zítra budeme skákat do bazénu. No a dneska, co mám ve zprávách, tě zajímá, Jiříku, no tak to ti povím taky a vám, jak bysmet. Kous požáru z Francie a Španělska, se mi vůbec nechce věřit, ale dostal se až k nám, ale nemáme se obávat, říkají meteorologové. No a prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni. Ovšem, kterého krajského soudu? No to je taková malá hádanka a odpověď uslyšíte ve zprávách.
0: A pak opět to nejlepší z 80. Madonna, Sandra nebo Rod Stewart.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí nehodu u exitu 23 ve směru k dálnici D1, tady dochází k menšímu zdržení a pozor taky na nehodu na D11 na 27. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké červencové ráno po víkendu přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhl na šéfku Ostravského soudu dosavadní místopředsedkyni instituce Danielu Teterovou. Nováčků do taláru nominoval 15, což je výrazně méně, než bývalo v předchozích jmenovacích vlnách zvykem. Meteorologické přístroje včera brzy ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž teď bojují Francie a Španělsko. Kouř byl ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Není ale třeba se obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi. Při střelbě v americkém městě Seattle zemřeli nejméně 2 lidé. Dalších 5 osob, včetně 2letého dítěte, utrpělo zranění. Ke střelbě došlo dnes ve 3 ráno středoevropského času na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Motiv činu podle médií zatím zůstává nejasný.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské výstaviště se už po páté stane dějištěm největší občanské připomínky událostí srpna roku 1968. Akce s názvem Nevermore tu proběhne v tradičním a symbolickém dni 21. srpna. Letošní ročník má podtitul Příběhy těch, kteří tu chyběli. Odkazuje tak na lidi, kteří od roku 1948 odešli z naší země do exilu. Podle statistik jich bylo až 300 tisíc. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský ocenil výkon odchovanců klubu při jasné výhře nad Slováckem 5-1 v úvodním ligovém kole. Chtěl by mít sestavu co nejdřív pohromadě, včetně reprezentantů, kteří se zúčastnili mistrovství světa, ale mladíci si v letní přípravě o místo řekli, uvedl 50-letý kouč na tiskové konferenci. Trpišovský si včera připsal 250. vítězství v nejvyšší soutěži.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude proměnlivý, počítejme s deštěm a přeháňkami. Dopoledne a z kraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, možnost bouřek. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Už bylo 7 hodin, pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Před námi je pondělí 27. července, svátek proto slaví Věroslav. Narozeniny by měl slavný spisovatel Alexandr Dima nebo herečka Gabriela Vránová a oslavencem je dnes český zpěvák a skladatel Janek Ledecký, tak přejeme jen to nejlepší. A výběr dnešních výročí nám za chvíli mimo jiné připomene jeden skvělý olympijský úspěch. Proto dál držte signál, hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio dnes s datem 27. července, což byl v roce 1586 den, kdy byl z Ameriky do Evropy poprvé dovezen tabák. Pojďme i na další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 1990 byl vyroben poslední automobil značky Citroën 2CV, zvaný Kachna. Od roku 1948 se ho vyrobilo 3,8 milionu kusů. V roce 1954 vláda zrušila evidenci náboženského vyznání. Ze všech formulářů a dotazníků měly zmizet rubriky zjišťující náboženské přesvědčení. V roce 1952 získal Emil Zátopek na olympijských hrách v Helsinkách zlatou medaili v maratonu. Byla to v pořadí třetí zlatá na stejné olympiádě. V roce 1866 bylo dokončeno pokládání telegrafního kabelu, který vedl poprvé pod vodou. Spojoval Evropu se Severní Amerikou. A v tento den v roce 1649 anglický parlament vyslal misi, která měla za úkol pokusit se přeorientovat americké indiány na křesťanství.
1: Signál Rádio.

Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnil Rod Stewart. Nad Českem máme oblačno i zataženo, místy od západu postupují přehánky a teploty měříme aktuálně nejčastěji mezi 16 a 20 stupni. Dnešek bude nejchladnějším dnem celého týdne, přesto nebude úplně zima. Bude nás provázet většinou proměnlivá oblačnost, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i nějaká ta bouřka.

Poledne a večer se začne obloha vyjasňovat a maxima dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude ještě až 28 stupňů Celsia. No a připomínám, že nad velkou částí Čech a také na jižní Moravě je na dnešek vydaná výstraha před velkým rizikem vzniku požárů. Hey!

0: Pondělní ranní vysílání Signa Rádia se blíží k 7:30. Za chvíli nám velmi letně zaspívá Tony Esposito, no a také začátek nového týdne přinese řadu zajímavých událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel dnes jmenuje na Pražském hradě předsedkyni Krajského soudu v Ostravě a soudce obecných soudů České republiky. Město Turnov čekají od dneška dopravní komplikace. Začíná totiž oprava nádražní ulice, která se dočká nového povrchu. Práce potrvají do konce prázdnin. Dnes začne oprava obchvatu Moravských Budějovic. Řidiče tak na silnici číslo 38 čekají dopravní komplikace, které potrvají zhruba 2 měsíce. Provoz povede částečně po objízdné trase. V Lokti jde dnes do finále už 14. ročník Lokeckých Serpentín, tedy podnik seriálu Mistrovství světa v motokrosu. Zlínský kraj dneškem mění jízdní řády autobusové linky 101, která spojuje Vsetín se Slovenským Půchovem. Počet spojů ale zůstane zachovaný. Brněnská hvězdárna dnes pořádá komentované pozorování večerní oblohy. Začíná se v 10 večer. V Mikulově dnes probíhají večerní prohlídky jeskyně Naturoldu, která je osvícená jenom svíčkami. Na akci je nutná rezervace místa. A město Bohumín dnes v dražbě nabídne několik vozidel, kterým propadla technická kontrola a jejich majitelé se k nim dlouhodobě nehlásí.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé na Signál Radio, Tony Esposito a Kalimba de Luna. Za chvíli už to budou Alphavel, Moonray anebo skupina Bananarama.
1: Signál Radio, doprava.
0: Teď se mrkneme do provozu, zdrží vás nehoda na silnici 331 u obce Ostrá na Nymbursku. Pozor dávejte v Brně, tady se boural v ulici Porgesova a na Pražském okruhu vás drží nehoda u exitu 23 ve směru k D1. Přejeme šťastnou cestu.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio, posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

Jste se Signál rádiem, kde pro vás na středu chystáme další rozhovor a zajímavým hostem v našem vysílání bude tentokrát dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co jí přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali muští kolegové. Věří na pověry, provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí, tak nejenom o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Nenechte se ujít rozhovor u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.

0: Přeju vám dobré ráno se Signa Rádiem. Pranostika na dnešek říká: svatý Věroslav zrna sklízí, léto se k polovině blíží. A nebo jaká povětrnost na Věroslava, taková i na Vavřince bývá. Dnes to na silný vítr nevypadá, může zesílit snad jenom v případných bouřkách. Dnešek ale bude nejchladnějším dnem celého týdne, přesto bude relativně teplo, provázet nás bude proměnlivá oblačnost, občas se vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle i právě ta nějaká bouřka. Odpoledne a večer se ale začne obloha vyjasňovat a maxima dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 28 stupňů Celsia. No a pozor také na zvýšené riziko vzniku požárů. Teď už posílám skupinu Bananarama a přeju vám krásné pondělí.
1: 80kové léto na Signál rádiu.

0: Dívčí skupina Bananarama a jejich Help v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už nám zaspívá Paul Simon, ale teď šlápneme do pedálů. Na Brněnsku vznikají nové cyklostezky a zajímal se o ně i náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, pojďme dnes šlápnout do pedálů. Přívětivou oblastí pro cyklisty je díky síti cyklostezek východní a jihovýchodní okolí Brna. Nové cyklostezky se dočkají lidé například v Pohořelicích, Střelicích či v Troubsku. V Břeclavi a v Radějově pak postaví novou lávku. Společenství obcí Šlapanicko loni vytvořilo pětici navazujících úseků v okolí Pozořice na Brněnsku, čímž završilo budování infrastruktury pro lidi na kole v celé oblasti. Svou pozornost tak díky tomu nyní může zaměřit na oblast jihozápadně od krajské metropole. Díky čtyřem novým úsekům v celkové délce 3 km a 700 metrů se cyklisté budou pohybovat pohodlně a bezpečně mimo silnice mezi Střelicemi, Troubskem, Ostopovicemi a brněnským Starým Lískovcem. Součástí plánu je i pátá část spojující Střelice s Troubskem více na západě. Trasa má čtyři části a povede většinou okolo železniční trati. Částečně vznikne ve zcela nové stopě. Dva úseky začínají u hospody Vechtrovna vedle stanice v Troubsku. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, před 8 hodinou je čas na pravidelnou dobrou zprávu. Ta dnešní je ze světa a ukazuje, že i malé změny mohou mít velký dopad.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Tak si představte, že některé supermarkety v Thajsku začaly balit čerstvé ovoce, zeleninu a další potraviny do banánových listů místo jednorázových plastových obalů. Není to přitom žádná novinka. Banánové listy se v jihovýchodní Asii používají už po staletí. Jsou přírodní, plně rozložitelné a skvěle chrání potraviny. A díky návratu k tomuto jednoduchému řešení tak obchody každý den omezují množství plastového odpadu, který by jinak skončil na skládkách. V přírodě se totiž plasty rozkládají desítky let. Vidíte, nejsou potřeba žádné složité technologie na snižování odpadu, to nejlepší řešení totiž dávno vymyslela příroda sama. A kdo ví, třeba se podobný nápad jednou rozšíří i do dalších zemí.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.

0: Na Signál rádiu po ránu před 8 hodinou písnička O dešti, která jsem do studia zavála
1: i
0: Lucku Sinkovou, vítám tě, ahoj.
1: Hezký den všem, to se hodí, protože někdo z nás po ránu trošku zmoknul, že jo.
0: A to vůbec nevadí.
1: Ne, nevadí.
0: Ne, dešť je prý na krásu. Mimochodem, zjistil jsem, že lidé si místo dětí častěji pořizují domácí mazlíčky, jo. Protože
1: já jsem čekala, že navážeš na ten dešť, tak jsem říkala, co si pořizuju.
0: Hele, já bym takhle skočit z tématu na téma. Aha. No totiž ty děti vyjdou dráž než domácí mazlíčci a zajímavý průzkum vyšel v Itálii a tam zjistili, že v zemi žije v domácnostech více mazlíčků než dětí do 14 let. A to porovnání je poměrně šokující. 65 milionů mazlíčků a 7 milionů dětí.
1: Ale děti jsou taky mazlíčci.
0: Jo, takhle, do těch milionů mazlíčků patří psi, kočky, křečci, papoušci a tak dále. Takže
1: občas partner, partnerka.
0: Taky možná.
1: No tak. Ale to jsme připomněl, že my opravdu jsme velkými milovníky mazlíčků čtyřnohých a když jsem kdysi brigádně prodávala, tak ke mně chodila jedna paní, taková stařenka už a ona vždycky říkala, tak mi dejte 10 deka Godha je pro manžela a 10 deka šunky pro pejska.
0: No jistě,
1: jo, prostě ty mazlíky milujem, no.
0: Já bych si život bez domácích mazlíčků představit neuměl.
1: Tak a my si to neumíme představit bez zpráv, tak ano. Proto budu hlásit už za chvilku, že do Česka dorazí a teď se podržte, druhá letošní vlna veder, od kdy budou zase rozhicované nejen ulice, řekneme si za okamžik. A co všechno chce kabinet Andreje Babiše stihnout před vládními prázdninami, to taky zazní.
0: A pak pokračuje 80kové léto, Freddie Mercury, Suzy Quattro nebo Desireless.
2: Signál rádio doprava.
0: Počítejte s tvorbou kolon na dálnici D2 na 2. kilometru na příjezdu do Brna. Porouchaný kamion komplikuje provoz na silnici 16 u Hořína na Mělnicku a záchranka zasahuje u nehody na silnici 227 u obce Holedeč na Lounsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia. Dalším zajímavým hostem v našem vysílání bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Věří na pověry? Provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí? Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Poslouchejte Signál rádio ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál rádia.

0: Rádio Zprávy.
1: Je pondělí 27. července. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Kabinet Andreje Babiše na posledním jednání před vládními prázdninami projedná novelu, která zavede převody vozidel bez návštěvy úřadů a umožní doručování registračních značek i osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Na programu bude i novela zákona o účetnictví, která omezí okruh firem s povinností zpracovávat nefinanční výkazy. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco dnes v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od zítra se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás taky velmi teplé a dusné noci. V rakouských Alpách u Hinterstoudru zemřela 47-letá česká turistka. Záchranáři našli ve skalní strži poté, co nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh. Policie podle dosavadního vyšetřování vyloučila cizí zavinění. A tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca včera večer protestovali proti nadměrné turistice.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města Prahy schválila výběr dodavatele pro revitalizaci víceúčelového sportovního areálu Rugby klub Tatra Smíchov se zázemím a tribunou. Zakázka v hodnotě téměř 209 milionů korun přinese moderní sportovní infrastrukturu, která umožní pořádání významných rugbyových utkání, zvýší kapacitu pro diváky a nabídne lepší podmínky zejména pro rozvoj mládežnického sportu. Práce potrvají 32 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Skandování dětských hlasů přicházejících občas v pištění podpořilo fotbalisty Slávie v jejich úvodním utkání nové ligové sezóny proti Slovácku. Obhájci titulu mají z disciplinárních důvodů uzavřené hlediště v Edenu. Díky úpravě pravidel však mohou na tribuny aspoň děti do 12 let s dospělým doprovodem. Pražané ve včerejším zápase novinku využili a v hledišti bylo 1561 diváků. Mužstvo se jim odvděčilo jasnou výhrou 5-1.
0: Signál rádio, počasí.
1: Dnešek bude proměnlivý, počítejme s deštěm a přeháňkami. Dopoledne a z kraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, možnost bouřek. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál rádio.
3: Krátce po 8 hodině máte naladěné Signál rádio. Léto je časem odpočinku a často míříme v této době někam k vodě, ale ono je velmi rušno také na horách. Za chvíli vás vezmu do Špindlerova mlýna, kde něco nového vzniká. Jsem Jirka Svoboda a dál přeju dobré ráno se Signál rádiem.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, kde se teď na chvíli vydáme do hor. Největší krkonošský areál Špindlerův mlýn neodpočívá ani v létě. Aktuálně se tam pokračuje na propojení ski areálů Svatý Petr a Medvědín. Staví se jak na trase nové šestisedačkové lanovky, tak i na výstavbě horní stanice. Víc prozradí ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
1: Projekt propojování areálů Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově mlýně probíhá podle harmonogramu. Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky, zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1.
0: Návštěvníci se mohou od začátku letošní zimní sezony těšit na šestimístnou vyhřívanou lanovku s ochranou bublinou. Trasa je dlouhá 1400 metrů a jízda na vrchol potrvá 4 minuty. Ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Určitě vám neunikla informace, že se do Česka opět blíží vlna veder, ale horko bylo i v tento den v roce 1983. Tehdy v pražském Klementínu naměřili téměř 38 stupňů. My si dnes můžeme užít ještě relativně chladný den, obloha bude proměnlivá, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i nějaká bouřka. Odpoledne a večer se začne obloha vyjasňovat a maxima dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 28 stupňů Celsia. Doporučím tedy dnes pořádně vyvětrat byty a domy, protože v těch dalších dnech skutečně dorazí citelné oteplení. Je dost možné, že se dočkáme i nových teplotních rekordů.
1: Léto

0: Ranní vysílání Signál Rádia Desireless a Voyage Voyage. Za chvíli už vám prozradím pár detailů o jednom projektu, který chystáme na tento víkend, ale ještě tu mám pár témat, o kterých se dnes ráno píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Registrace vozidel by měla být snadnější. Vláda se chystá na svém posledním zasedání před vládními prázdninami projednat návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Ceny ropy začaly výrazně klesat díky nadějím na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Ceny ropy na světových trzích zlevnily o téměř 6%. Severomořská ropa Brent se aktuálně pohybuje kolem 91 dolarů za barel. Minulý týden přitom stála více než 100 dolarů za barel. Meteorologové během víkendu zaznamenali nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, které už několik dní sužují Francii a Španělsko. Dým z požáru byl vidět i na satelitních snímcích. Kouř ale přístroje zaznamenali ve výšce od 3 do 4,5 kilometru. Není proto nutné se obávat zvýšené koncentrace splodin při zemi. U nás výstraha před požáry aktuálně platí na většině Čech a na jižní Moravě. A slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. 27-letý Pogačar navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a z Loňska. Úspěchu se dočkal také český jezdec Matyáš Svacek, který se svojí stájí ovládl hodnocení týmů.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia. Na tuto sobotu a neděli chystáme do našeho vysílání něco opravdu velmi výjimečného.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: Připomeneme si den, kdy hudba dostala obraz. 1. srpna totiž uplyne už 45 let od chvíle, kdy začala vysílat televize MTV a způsobila doslova revoluci a navždy změnila to, jak vnímáme hudbu. Od té doby jsme totiž hudbu nejenom poslouchali, ale začali jsme ji i vidět. Během víkendu si připomeneme několik zásadních událostí z její historie a zahrajeme si ty největší hity 80. let, které díky nezapomenutelným klipům dobyly planetu a z interpretů udělali globální megahvězdy. MTV byl fenomén, který ovlivnil módu, účesy a určoval trendy a rozhodoval také o tom, co je cool. Tak si nenechte ujít naše víkendové vysílání.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Skupina The Farm na Signál Rádio minutu po půl deváté. Za chvíli už to bude Marie Head, zpěvačka Cher, anebo Fine Young Cannibals.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se zraněním se stala na dálnici D1 na 11. kilometru ve směru na Prahu. Čekejte tady zdržení. Bouralo se taky na silnici 611 u obce Sacká na Nymbursku. A v Pohořelicích u Brna hoří dům na silnici číslo 416. Policie tam řídí dopravu kvůli zásahu hasičů. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio.

0: Na Signál rádiu Marihead One Night in Bangkok a z Bangkoku zpět do Evropy, konkrétně do španělské Barcelony. Právě tady se snaží bojovat s horkým a suchým počasím tím, že do ulic a na náměstí sázejí čím dál více stromů. Omezují betonové plochy a dávají více prostoru půdě, do které se může vsakovat voda v období přívalových dešťů. Naopak zeleň v ulicích pohlcuje spalující horkost slunečních paprsků a vytváří příjemný stín. V ulicích se stromy je totiž prokazatelně až o 10 stupňů chladněji než v ulicích bez vzrostlé zeleně. Myslím, že tímto se asi postupně nechají inspirovat i další města.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signáradu nám zpívala zpěvačka Cher. Dneska si užijeme relativně chladnější počasí, než dorazí skutečné horko. Provázet nás dnes bude proměnlivá oblačnost, občas se vyskytne déšť nebo přehánky, možná i ojnělá bouřka. Odpoledne a večer se začne obloha vyjasňovat a maxima dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude až 28. Od úterý už se začnou teploty dostávat na tropické hodnoty, bude jasno nebo skoro jasno a naměříme 25 až 30 stupňů. Ve středu bude jasno nebo skoro jasno a teploty stoupnou na 29 až 33 stupňů, ve čtvrtek až na 38 stupňů a v pátek bychom se místy mohli dotknout i 40. Tak si včas pořiďte větráky nebo klimatizace.
1: 80kové léto na Signál rádiu.

0: Ranní vysílání Signál rádia Fine Uncannibals, za chvíli OMD nebo Olivia Newton-John, ale teď by ještě měli napnout uši všichni fanoušci létání. Kolega Honza Navrátil přináší pár zajímavostí o nové letecké lince z Prahy.
1: Hezký den, se začátkem srpna se pražské letiště dočká nového spojení. Jak už z našeho zpravodajství víte, tak nově přibude přímá linka do Taipeje. To ale není jediná novinka. Společnost Starlux Airlines, která bude linku obsluhovat, totiž převzala svůj první letoun Airbus A350-1000. S 350 místy ve čtyřech třídách. Zásadnější informací je ale speciální design letounu od světoznámého japonského umělce Hajime Surayamy. Jde o unikátní stroj s efektem tekutého kovu, který vznikl propojením umění, inovací a také leteckých technologií. A právě ten se od podzimu objeví také v Praze na zmíněné nové pravidelné lince. Praha tak bude jednou ze tří destinací na světě, kde bude možné toto létající umělecké dílo spatřit. Starlux Airlines bude provozovat celkem dvě tato letadla, a to ve stříbrné a také ve zlaté verzi. A obě by se měla objevovat pravidelně v Praze. Tak v srpnu hurá na letiště. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Co kdybych vás pozval na Espresso Riviera? Myslíte si, že to bylo pozvání na kávu někam na pláž? Ne, není. Espresso Riviera je totiž název nového nočního vlaku, který spojuje francouzské město Nice s italským Římem a nabízí letní dobrodružství pro všechny milovníky cestování po kolejích. Představte si, že večer nastoupíte u Azorového pobřeží, usnete za příjemného klapání kolejí a ráno se probudíte přímo ve věčném městě, jak se Římu přezdívá. Jízda tímto vlakem slibuje romantickou atmosféru a pohodlí, což potvrzuje rčení, že i cesta může být stejně krásná jako cíl. Tak co říkáte, nechali byste se svést?
1: Je tu nový

0: Tak tečku za pondělním ranním vysíláním Signál Rádia teď 4 minuty před 9 hodinou dělá Bon Jovi. Lucka je se mnou ve studiu opět, vítám tě.
1: Ty umíš hrát, Jiřiku, hezký den
0: všem. Tak to víš, to se musí.
1: Při pondělku.
0: Ze všech stran se na nás valí informace, že nás koncem týdne znovu čekají 40.
1: Je to strašný.
0: Tak já radím sprchu, ovšem pozor, sprchu ve dvou. Vědecký výzkum totiž prokázal, že když si dají partneři nebo manželé společnou sprchu, tak to pomáhá snižovat stres, vytváří to pocit bezpečí a uvolňují se od toho hormony důvěry a propojení.
1: Zamyslela jsem se, říkala, zase od toho druhého, pak je to teplo vlastně. Tak no, nevím, tak jestli se
0: osvěžíš.
1: Já teda osvěžíš.
0: Úplně nevím, jestli by to posílilo vztah, kdyby člověk ve sprše pustil na manželku ledovou sprchu, ledovou vodu.
1: Nebo dostaneš,
0: jestli by to ten vztah spíš nerozbilo.
1: Až dneska přijdeš domů, dostaneš taky ledovou sprchu.
0: Dobře, dobře. A pojďme ke zprávám.
1: Tak hasiči teď mají plné ruce práce na Pardubicku, co se tam stalo, prozradíme za okamžik. A ceny na benzínkách jsou stále vyšponované, co jsme včera taky pocítili, když jsme tankovali, ale ceny ropy klesly. Okolik, to si řekneme, tak snad to brzy v uvozovkách dorazí i k nám, ale já se trošku bojím, že když to dorazí, tak mi to zase zvednou.
0: A po zprávách opět to nejlepší z 80. let, Talk, Bruce Springsteen anebo No Lens.
2: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 15 u Terezína na Litoměřicku. Pozor, dávejte na Strakonické na příjezdu do Prahy, tady vás drží nehoda dvou osobáků. Na Pražském okruhu se vytváří kolona kvůli nehodě na 24. kilometru ve směru od Ruzyně k dálnici D7 a ještě máme nehodu na silnici 152 u Modřic na Brněnsku. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní dopoledne s datem 27. července přeje Lucie Sinková. Hasiči právě teď zasahují v kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku. Požár tam poškodil tůje, strom, dva karavany a obytnou budovu. Plameny už se podařilo zlikvidovat. Hasiči teď rozebírají střechu objektu a kontrolují, jestli se pod ní neskrývají další ohniska. Nově zvolený předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva Jan Hušbauer svolal na dnešek mimořádné jednání. Reaguje tak na policejní zásah z minulého týdne ve Škodově paláci, při kterém kriminalisté obvinili 6 lidí a 2 firmy. Čelí podezření například ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Ceny ropy zahájily tento týden výrazným poklesem. Severomořská ropa Brent kolem 12:30 ráno středoevropského času vykazovala pokles o zhruba 6% a pohybovala se v blízkosti 91 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas ztrácela zhruba 5,5% a nacházela se nedaleko 84 dolarů za barel.
0: Co se děje v regionu?
2: Probíhající generální oprava stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží přinese také proměnu před Fantovou budovou. V příštích letech tu vznikne nový přechod pro chodce se světelnou signalizací, chodník se rozšíří přibližně na 11 metrů a před budovou přibude také desítka stromů. Práce na magistrále začaly 13. července a potrvají 126 dní. Končit by měly v polovině listopadu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková obsadila na špičkově obsazeném turnaji Scottish Open 31. místo a vylepšila si zdejší maximum. Na společné akci elitní LPGA a nejvyšší evropské série zahrála 294 ran a o 15 úderů zaostala za vítězkou Jenny Sheenovou z Koreje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude proměnlivý, počítejme s deštěm a přeháňkami. Dopoledne a z kraje, odpoledne zejména na Moravě a ve Slezsku možnost bouřek. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Také po 9. hodině vám dělá společnost Signál Rádio, právě začíná dnešní dopoledne. Když jsem projížděl Facebook, tak na mě vyskočil příspěvek skupiny Bananarama, která představila z brusu nové tričko pro své fanoušky a píší tam: přijde vám povědomé, a fanoušci vědí, že se děvčata z této skupiny rozhodli udělat reedici jejich ikonického trička z roku 1986. Více zajímavostí sdění na sociálních sítích slavných hvězd už za chvíli, proto dál držte signál. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké dopoledne se Signarádiem. V novém týdnu opět na naše vlny přichází kolega Martin Čípa, který má přehled o dění na sociálních sítích slavných hvězd.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Taylor Dane se inspirovala Madonou a spustila na sítích tajemnou kampaň. Sdílela video, ve kterém tančí před zářivě zlatou stěnou ve třpitivých šatech. K příspěvku napsala, že se chystá něco velkého a nezapomenutelného. Fanoušci v komentářích hádají všechno od nové hudby přes koncertní turné až po účast ve Stardance. Spandau Ballet propagují na Instagramu novou verzi hitu Gold z roku 83. Tu vytvořil britský DJ, který si říká Majestic, a nový kabát zní naprosto skvěle. Kapela taky prozradila, že skladba je inspirovaná kultovní bondovkou Goldfinger. Sítěmi proletěla zpráva o možném vydání duetu Eltona Johna a George Michaela s názvem This Kind of Love. Ten nebyl nikdy dokončen kvůli sporům s vydavatelstvím. Teď to ale vypadá, že se ledy pohnuly. Existuje zvuková stopa s hlasem Eltona i Michaela. Zbývá už jen dát je dohromady. A Bon Jovi za sebou mají sérii koncertů v newyorském Madison Square Garden. Jedno z vystoupení minulý týden ale nedospělo do svého konce. John se vyprodané hale omluvil, vysvětlil, že bojuje se zánětem nosních dutin a bude nejlepší, když show odpíská. Fanouškům ale slíbil opakování celého koncertu v náhradním termínu. Nezapomeňte sledovat taky Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádio.

0: Jste se Signál rádiem, kde pro vás na zítře chystáme další díl pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát bude řeč o chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Jedná se o jednu z největších staveb v centru naší metropole. Její velká zelená kupole a vedle stojící zvonice jsou nepřehlédnutelné. Mluvit se bude o tom, jak kvůli této stavbě jezuité zbourali celou řadu budov okolí. A věděli jste, že každou etapu výstavby měl na starosti jiný architekt a že zdejší nástropní malba patří k největším v Evropě. Nejenom o tom bude mluvit David Černý u nás na Signál rádiu už zítra krátce po polední.
1: Víkendový speciál Signál rádia. 1. srpna 1981 se začala psát z brusu nová kapitola hudebních dějin. Na

0: módu, účesy i celou popkulturu.
1: Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná.
0: Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Babies Gang a Happy Song v dopolední vysílání Signál Rádia. Než to tady roztočí skupina Boyne M, tak se ještě vydáme s kolegou Lubošem Dvořákem karavanem po českých kempech.
1: Zastavení první Karlovy Vary. Nejistá mezinárodní situace mění plány nás Čechů suchozemců na dovolené. Mnozí zvažují zůstat doma a tak se touláme jako Němci, Holanďané i Francouzi karavany. Nemusíte být ani vlastníkem domečku na kolečkách, je spousta firem, které tento typ obydlí pronajímá. Já osobně si už 2 desetiletí tahám bydlík za autem, nejen pro zábavu, ale i pro práci a o kempech mám docela přehled. Letos jsem okusil nově rozšířený kemp u Karlových Varů. Je vysoko nad Lázeňským městem s nádherným výhledem. Je součástí hotelu Vítkova Hora v sousedství letiště. Na kolonádu je to z kopce sotva 4 kilometry, ale otáčí se zde i městský autobus. Recepce kempu je spojena s hotelovou a místo pro obytňák, přívěs nebo jen dodávku vygenerují sektoru u sloupku na pečlivě srovnaném terénu. Cenová hladina je tu sice vyšší, ale co byste nedali za ta panoramata? Luboš Dvořák, Karlovy Vary.

0: Skupina Chicago na Signál rádiu necelé 3 minuty před 10. hodinou. Už máme připravené další zprávy. Po nich skupina Berlin, Daryl Hall a John Oates, anebo zpěvačka Madonna. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: V Praze tramvaj srazila chodce v ulici Nuselská. Na dálnici D10 se bouralo na prvním kilometru ve směru na Prahu, projíždí se tady s opatrností. A stejná situace je také na dálnici D11, a to na 16. kilometru ve směru na Prahu. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Policisté aktuálně prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Oznámení přijali dnes ráno. Postupně kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu, jak uvádí na síti X. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Vláda dnes projedná návrh opozičních lidovců na rozšíření zákazu prodeje v supermarketech během všech státních svátků. V současnosti musí prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené během 7 vybraných svátků, zatímco o dalších 5 mohou mít otevřeno. Na posledním jednání před letní vládní přestávkou se kabinet Andreje Babiše bude také zabývat novelou, která má zjednodušit převody vozidel. Zhruba 220 tisíc lidí evakuovaných kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde se zatím domů nevrátí. Podle místních úřadů to nebude možné, dokud nebudou požáry pod kontrolou. Situaci navíc mohou zkomplikovat další vysoké teploty. V Paříži se schází kvůli požárům krizový štáb pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona.
0: Co se děje v regionu?
2: Práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice běží podle harmonogramu. Dělníci tu dokončili první část, vyměnili asfalt na první polovině pruhu opravovaného úseku. Od víkendu pokračují na druhé části komunikace. Stávající dopravní řešení v podobě virtuálního tunelu platí nadále. Opravy frekventované silnice mají trvat do 15. srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Středočeši chtějí potvrdit roli favorita a v Brně chtějí zahájit sezonu vítězstvím. Zápas začne v 18 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude proměnlivý, počítejme s deštěm a přeháňkami. Dopoledne a z kraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, možnost bouřek. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dopoledne na Signál Rádio překročilo 10. hodinu, dnes už je 27. července, velký den pro americkou zpěvačku Madonu. Tehdy v roce 1983 totiž vyšlo její úplně první album, nazvané jednoduše Madonna. Možná ho máte doma. My vám každopádně za několik minut připomeneme i další milníky z hudební historie. Tak ať se vám Signál Rádio i nadále dobře poslouchá, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pondělní dopoledne trávíte ve společnosti Signál Rádia a náš kolega Lukáš Bláha trávil nějaký čas v archivech, aby nám teď mohl říci, čím se datum 27. července zapsalo do hudební historie.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Tentokrát se díky nim budeme vracet čistě jen do našich oblíbených osmdesátek. Před 43 lety vypustila Madonna do světa úvodní album kariéry. Stejnojmenný debut neboural žebříčky a média její hlas nelichotivě označovala jako pekelně dráždivý. Dostala se však do tanečních klubů a připravila úrodnou půdu pro její průlomovou druhou placku Like a Virgin. Po jejímž úspěchu byla první deska znovu vydána na evropském trhu pod názvem The First Album.

Je až s podivem, že oblíbené britské duo Eurythmics zaznamenalo pouze jediné domovské hitparádové číslo 1. Podařilo se mu to 27. července letopočtu 1985, nikoli v zásluhou sladkých snů, ale s peckou There Must Be An Angel. Napomohlo tomu možná i harmonikové solo Stevieho Wondera.

0: Jste se Signál rádiem, kde pro vás na středu chystáme další rozhovor a zajímavým hostem v našem vysílání bude tentokrát dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali muští kolegové. Věří na pověry, provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí, tak nejenom o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Nenechte se ujít rozhovor u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospíval Jason Donovan a protože je 10 hodin 41 minut, už je se mnou ve studiu Lukáš Frelich. Vítám tě tady po víkendu, Luky.
1: Hezké dopoledne, ahoj.
0: My jsme dneska začali lákat naše posluchače na víkendové vysílání, kdy si připomeneme jednu z takovou velkou událost, která ovlivnila hudební dějiny, a to, že 1. srpna roku 1981 začala vysílat slavná televize MTV, to znamená letos 45 let od tohohle toho startu. Máš ty něco spojeného osobně s MTV?
1: Mám, úplně přesně si vzpomínám, když tady v České republice pak byl takový ten boom těch kabelových televizí a tak, a tam to MTV bylo, když si měl tu správnou nabídku. A hele, to jsem prostě hltal. Zapnul jsem televizi a okamžitě MTV, nechal jsem to hrát. My jsme dokonce měli ještě jako starou barevnou televizi, na který si mohl vypnout jas třeba obrazovky. Aha. Takže když jsem věděl, že u toho nebudu sedět a nebudu sledovat ty videoklipy, tak jsem normálně zhasnul obrazovku, nechal to hrát jako rádio prostě, a bylo to skvělý.
0: Senzační. Náš děda na začátku 90. let si pořídil satelit a přesně na tom satelitním příjmu taky bylo MTV. A já jsem u toho vydržel sedět hodiny a hodiny.
1: Jo.
0: Takže přátelé, stanice MTV ovlivnila hudební dějiny, určovala trendy, měla vliv na módu, na účesy a tak dále. Z mnoha interpretů dělala globální hvězdy a my si právě 45 let od zahájení jejího vysílání o víkendu připomeneme. Do té doby ale ještě uplyne nějaký ten čas, takže odpoledne už s vámi bude Lukáš Frelich a já se na vás budu těšit zase zítra v 6 ráno. Teď ještě posílám zpěvačku Jas. Mějte se dobře, ahoj.

0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.
1: Just a perfect day, drink sangria.

0: Kapela Pink Floyd, za minutu bude 11 hodin a to znamená, že pro vás na Signál Rádio chystáme zprávy a také informace z dopravy. Hned potom se vrátíme do našeho playlistu toho nejlepšího z 80. let. Zazní třeba Queen, Elton John nebo Simply Red.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v centru Prahy, na Praze 1, Školská ulice hlásí nehodu náklaďáku s osobákem a ulice je téměř neprůjezdná. Pokud můžete, nejezděte sem a hlavně, ať už se vydáte kamkoliv, opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Jak už jsme vás informovali, policisté prověřují hromadnou výhrůžku na stražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Oznámení přijali dnes ráno, ale závažnost hrozby hodnotí zatím jako velmi nízkou. V kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku dnes ráno hořelo. Plameny zasáhly dva karavany, obytnou budovu a okolní zeleň. Uvnitř objektů nikdo nebyl, jeden člověk si ale popálil ruce. Příčina požáru zatím není jasná. Hasiči dál kontrolují konstrukci budovy, jestli se v ní neskrývají další ohniska. Dnešek bude asi nejstudenějším dnem z celého týdne. Naměříme maximálně 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy 28. Bude místy pršet a o slovo se přihlásí i bouřky. V dalších dnech čekejme tropické počasí. Denní maxima se budou většinou držet nad 30 a nejtepleji bude ve druhé polovině týdne, kdy mohou teploty atakovat místy i 40 stupňů Celsia. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur, tedy 122 milionů korun. Oznámila to radnice poté, co včera byl poslední letošní den, kdy se poplatek vybíral. Celkem lidé zaplatili za 650 tisíc vstupů.
0: Co se děje v regionu?
2: Cyklisti ve Slaném se dočkali další části cyklostezky nazvané Topolová cesta. Stezka v části města Háje bude sloužit nejen k rekreaci, ale také k dojíždění do práce nebo do školy. K první části vybudované před několika lety tak přibyl další kilometr. Aktuálně se chystá další část, která v budoucnu propojí stezku s další, která vede do Vítova. Jde o páteřní trasu propojující Kralupy nad Vltavou a Louny. Honza Navrátil, Slaný.
0: Sport.
1: Slovenský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France a závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Van der Poel z Nizozemska. 27-letý Pogačar navázal na úspěchy z let 2020, 2021, 2024 a také z loňska.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude proměnlivý, počítejme s deštěm a přeháňkami. Dopoledne a z kraje odpoledne, zejména na Moravě a ve Slezsku, možnost bouřek. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Tolik počasí a zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Vypadá to, že možná nejsme tolik závislí na mobilních telefonech, jak se myslelo. Výsledky průzkumu prozradím za chvíli a budeme hrát taky to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Starship.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Elton John, teď s námi na Signál Rádiu. Mobilní telefon dnes už máme asi všichni, ale letos po 5 letech ho používáme výrazně méně. Na základě průzkumu a posbíraných dat tomu tak od začátku roku opravdu je. Například internet a sociální sítě už nenavštěvujeme ráno, ale až skoro v 10 dopoledne. Na dovolených téměř vůbec a i zřídka používáme četovací aplikace. Většinou nechceme být rušeni a mobil odkládáme úplně na značnou část dne v případě volna. Dokonce za uplynulých 6 měsíců výrazně klesl nákup nových mobilních telefonů. Osobně myslím, že to vůbec nevadí, protože naše skvělá aplikace vám na dovolené bude fungovat i ve starším mobilu.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Foreigner. Sociální sítě, to je místo, kde se vyplatí být s námi, protože tak budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, co všechno umí naše aplikace a kde si ji můžete na léto zdarma stáhnout, nebo jsme se rozepsali o tom, že pro vás chystáme náš nový, historicky první víkendový speciál. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Kapela Gentour a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli Sandra, F.R. David nebo Lighthouse Family. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: Lighthouse Family, 2 minutky před polednem, tady je Signál Rádio a za moment bude hudebně pokračovat naše osmdesátkové léto. Třeba New Kids on the Block, Whitney Houston nebo Bonnie Tyler. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu mezi 9. až 7. kilometrem ve směru k dálnici D1, konkrétně tedy v tunelu Lochkov. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Nárazově se můžete zdržet. Šťastnou cestu.
1: Rozhovor. Signál Rádia. Dalším zajímavým hostem v našem vysílání bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Věří na pověry? Provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí? Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Poslouchejte Signál Rádio ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Policie kvůli hromadné výhrušce bombou prohledává i budovu Ministerstva životního prostředí. Zaměstnanci ráno opustili a teď pracují z domova. Dodejme, že výhruška se týká zhruba 400 budov po celé republice. Policisté je postupně kontrolují. Závažnost hrozby ale zatím hodnotí jako nízkou. Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045, ale v USA. Do druhého kola hlasování o výběru kandidáta do boje o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film vybrali členové České filmové a televizní akademie 5 snímků. Filmy vybrala sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou.
0: Co se děje v regionu?
2: Některé pražské městské části podpoří slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky. Pokračuje Marek Zeman, mluvčí radnice Prahy 6, která pořádá sbírku školních potřeb.
3: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál.
0: Sport.
1: Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství pátá. 20-leté české závodnici se dnes v Litvě nevydařil šerm, v němž obsadila 15. místo z 18 finalistek. V závěrečném běhu se střelbou si polepšila na konečnou pátou příčku. Od bronzu ji dělilo 6 sekund.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami, zejména na Moravě a ve Slezsku i možnost bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Místy vane čerstvý až severozápadní vítr, který v nárazech může dosahovat až 55 km v hodině. V přehánkách a bouřkách může i zesílet. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: 12 hodin a 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Filmy a koncerty už brzy ovládnou Litomyšl. Víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Phil Collins. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky signál rádio. Litomlšl už se chystá na letošní filmový a hudební festival Litomlšl Fest. Tentokrát nabídne divákům téměř 100 filmů a 12 koncertů. Zajímavé je, že na organizaci se podílí jen nevelká skupina spřátelených lidí. Víc prozradí hlavní organizátor festivalu, filmový režisér a producent Ondřej Trojan.
1: Náš hlavní štáb čítá asi 12 lidí a ten úplně nejdůležitější jsou 4 lidi, který to připravují v průběhu celého roku, takže vlastně jsme punkový festival. Určitě to nechceme měnit. My vlastně ten punk máme rádi a vlastně máme rádi improvizaci. U toho českého filmu při natáčení jsme už na to zvyklí, protože tam bez improvizace se nedá nic natočit. Takže zůstaneme už jako vždycky jako punkový festival.
0: Během 5 festivalových dnů se bude promítat v 7 sálech s kapacitou přes 1600 diváků. Litomlšl Fest začíná 29. července a potrvá do 2. srpna.

0: Velká klasika z 80. Fiction Factory. Nové cyklostezky se chystají pro cyklisty na Brněnsku. Podrobnosti přidám za chvíli. Eruption, Cyndi Lauper nebo Pet Shop Boys vám zkrátí čekání. Hezké odpoledne.
1: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do času vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Cyndi Lauper, v pondělí odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Na Brněnsku budují nové cyklostezky, náš kolega Savana tak bude rychleji za mikrofonem.
1: Hezký dobrý den, pojďme dnes šlápnout do pedálů. Přívětivou oblastí pro cyklisty je díky síti cyklostezek východní a jihovýchodní okolí Brna. Nové cyklostezky se dočkají lidé například v Pohořelicích, Střelicích či v Troubsku. V Břeclavi a v Radějově pak postaví novou lávku. Společenství obcí Šlapanicko loni vytvořilo pětici navazujících úseků v okolí Pozořice na Brněnsku, čímž završilo budování infrastruktury pro lidi na kole v celé oblasti. Svou pozornost tak díky tomu nyní může zaměřit na oblast jihozápadně od krajské metropole. Díky čtyřem novým úsekům v celkové délce 3 km a 700 metrů se cyklisté budou pohybovat pohodlně a bezpečně mimo silnice mezi Střelicemi, Troubskem, Ostopovicemi a brněnským Starým Lískovcem. Součástí plánu je i pátá část spojující Střelice s Troubskem více na západě. Trasa má 4 části a povede většinou okolo železniční trati. Částečně vznikne ve zcela nové stopě. 2 úseky začínají u hospody Vechtrovna vedle stanice v Troubsku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Bruce Springsteen, za malý moment udeří 13. hodina, to znamená aktuální zprávy, taky informace ze silnic a hned potom se vrátíme do našeho playlistu toho nejlepšího z 80. let. Připraven je Michael Jackson, R.E.M. nebo třeba Eurythmics.
1: Signál rádio doprava.
0: Posledejte v Praze na Barandovském mostě ve směru na Prahu 4. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Komunikace ve snížené rychlosti zatím zůstává průjezdná. Dejte tady nohu z plynu a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne přeje Lucie Sinková. Ředitel pražského magistrátu Tomáš Havel požádá ministerstvo dopravy o přezkum rozhodnutí odboru pozemních komunikací, kde minulý týden zasahovala policie kvůli korupční kauze. Krok podpořil i kontrolní výbor zastupitelstva, který dnes Havla zároveň požádal o prověření kontrolních mechanismů odboru a přehled zakázek firmy Dopravní inženýring Praha. 4 měsíce trvající kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce a policistů odhalila v tržnicích Vátich na Znojemsku přes 7 000 padělků v hodnotě originálního zboží 41,25 milionu korun. Rozsáhlé lesní požáry na jihozápadě Francie se v noci na dnešek po několika dnech šíření stabilizovaly. Ve Španělsku se očekávají návraty prvních evakuovaných lidí do oblasti kolem hlavního města Madridu. V obou zemích, připomeňme, muselo kvůli nebývale silným požárům opustit domovy a turistická zařízení na 300 tisíc osob. A horké i větrné počasí rozmíchalo v posledních dnech také jich Itálie. Tady je hned několik lesních požárů. Některé z nich ohrožují pobřežní oblasti i oblíbená přímořská letoviska.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města Prahy schválila výběr dodavatele pro revitalizaci víceúčelového sportovního areálu Rugby klub Tatra Smíchov se zázemím a tribunou. Zakázka v hodnotě téměř 209 milionů korun přinese moderní sportovní infrastrukturu, která umožní pořádání významných rugbyových utkání, zvýší kapacitu pro diváky a nabídne lepší podmínky zejména pro rozvoj mládežnického sportu. Práce potrvají 32 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Středočeši chtějí potvrdit roli favorita a v Brně zahájit sezónu vítězstvím. Zápas začne v 18 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami a z kraje odpoledne především na Moravě a ve Slezsku i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia na jižní Moravě až 28 a místy může pěkně foukat. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment přijde řeč na cestování. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek na start Stevie Wonder. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Aneka, Little Lady, teď s námi na Signál Rádiu. Taky se snažíte plánovat trasu, aby vaše cesta byla co nejpohodlnější? Zajímavý tip měl ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Kdybych vás pozval na Espresso Riviera, myslíte, že by to bylo pozvání na kávu někam na pláž? Ne, kdepak, takhle to vůbec není.
2: Espresso Riviera je totiž název nového nočního vlaku, který spojuje francouzské město Nice s italským Římem a nabízí letní dobrodružství pro všechny milovníky cestování po kolejích. Představte si, že večer nastoupíte u Azorového pobřeží, usnete za příjemného klapání kolejí a ráno se probudíte přímo ve věčném městě, jak se Římu přezdívá. Jízda tímto vlakem slibuje romantickou atmosféru a pohodlí, což potvrzuje rčení, že i cesta může být stejně krásná jako cíl. Tak co říkáte, nechali byste se svést?
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo očekávané události vám prozradíme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak vstávejte s námi.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Dalibor Janda, posloucháte Signál Rádio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1989. Byl medley Duran Duran nebo Hot Chocolate, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna

0: Takhle zní signál rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Letos tomu bude 37 let, co se na veřejnost dostala skladba, která s námi je v remixovaných verzích až skoro do současnosti. Na začátku byl houseový DJ, který svým devitovým singlem doslova udělal díru do světa a ovládl hitparády třeba v Británii, Španělsku, Německu a u nás se líbí dodnes i v remixech z let 2008, 12 a 22. Nicméně originál z 89. je a zůstane jedinečný. Guru Josh Infinity.
1: Magneťák Signál rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tina Turner nás přiblížila ke 14. hodině a společnost vám dělá signál rádio. Za moment to nejlepší z 80. let, M People, Donna Summer nebo Gypsy Kings. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy, 13,5 km. Tady je dopravní nehoda a na vozovce taky zůstávají nějaké překážky. Tak tady dejte pozor, projíždí se ve snížené rychlosti, ale komunikace zůstává průjezdná. Tak jen zpomalte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne přeje Lucie Sinková. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projednává návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje i přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat nefinanční výkazy o ekologických a společenských dopadech svého podnikání. A podle ex-prezidenta Václava Klause, ministři projednají i návrh na pohřeb Milana Knížáka se státními poctami. Dnešek bude asi nejstudenějším z celého týdne. V dalších dnech čekejme tropické počasí. Denní maxima se budou držet nad 30 stupni. Nejtepleji bude ve druhé polovině týdne, kdy mohou teploměry ukázat i 40 stupňů Celsia. Internetový prodejce levné módy Shein se v prvním čtvrtletí fiskálního roku propadl do ztráty. Mohly za to slabší tržby poté, co americký prezident Donald Trump zrušil osvobození malých balíčků od dovozního cla. Ztráta za duben až červen činila 99 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 2 miliardy korun.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské výstaviště se už po páté stane dějištěm největší občanské připomínky událostí srpna roku 1968. Akce s názvem Nevermore tu proběhne v tradičním a symbolickém dni 21. srpna. Letošní ročník má podtitul Příběhy těch, kteří tu chyběli. Odkazuje tak na lidi, kteří od roku 1948 odešli z naší země do exilu. Podle statistik jich bylo až 300 tisíc. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalový rozhodčí Slavko Vinčić týden po odřízeném finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou ukončil kariéru. Na listině rozhodčích FIFA byl od roku 2010. Odřídil 52 mezinárodních zápasů a takřka stovku utkání evropských pohárů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Odpoledne bude s proměnlivou oblačností, místy s přeháňkami a místy i s bouřkami, především na Moravě a ve Slezsku. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. A povane místy čerstvý severozápadní vítr, který může v nárazech nabírat až 55 km v hodině. V přeháňkách a bouřkách zesílí. Na Signál Rádiu opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 3 minuty. Věděli jste, že se Madoně nepodařilo prorazit na první pokus? Za moment si vše připomeneme, nejdřív pojďme hrát. Připraven je Holly Johnson na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: takhle hraje Signál Rádio. Madonna, královna popu, to je dnes, ale její start kariéry nebyl zase tak úplně jednoduchý. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti. Tentokrát se díky nim budeme vracet čistě jen do našich oblíbených osmdesátek. Před 43 lety vypustila Madonna do světa úvodní album kariéry. Stejnojmenný debut neboural žebříčky a média její hlas nelichotivě označovala jako pekelně dráždivý. Dostala se však do tanečních klubů a připravila úrodnou půdu pro její průlomovou druhou placku Like a Virgin. Po jejímž úspěchu byla první deska znovu vydána na evropském trhu pod názvem The First Album.

Jsme o rok dál a ve světě filmu. Důvod je ten, že 27. červencový den roku 1984 měl premiéru snímek Purple Rain, kde si hlavní roli střihnul Prince. Hrál v něm povýšeného hudebníka, který prožíval střety se svou kapelou. Film je paralelou jeho životního příběhu, ale není striktně autobiografický a americký film jej nenapsal ani nerežíroval.

Je až s podivem, že oblíbené britské duo Eurythmics zaznamenalo pouze jediné domovské hitparádové číslo 1. Podařilo se mu to 27. července letopočtu 1985, nikoli v zásluhou sladkých snů, ale s peckou There Must Be An Angel. Napomohlo tomu možná i harmonikové solo Stevieho Wondera.

0: hraje Signál Radio a Midnight Oil. Speciální design letounu a přímá linka do Taipeje. Rozhodně to ale není všechno, víc prozradím za chvíli. Do té doby hrajeme třeba Nick Cayman, Phil Collins nebo Elton John, tak zůstaňte dál s námi.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Dnešní pozvánka od Honzy Navrátila je pro všechny fanoušky letectví.
1: Hezký den, se začátkem srpna se pražské letiště dočká nového spojení. Jak už z našeho zpravodajství víte, tak nově přibude přímá linka do Tajpeje. To ale není jediná novinka. Společnost Starlux Airlines, která bude linku obsluhovat, totiž převzala svůj první letoun Airbus A350-1000 s 350 místy ve 4 třídách. Zásadnější informací je ale speciální design letounu od světoznámého japonského umělce Hajime Surayamy. Jde o unikátní stroj s efektem tekutého kovu, který vznikl propojením umění, inovací a také leteckých technologií. A právě ten se od podzimu objeví také v Praze na zmíněné nové pravidelné lince. Praha tak bude jednou ze 3 destinací na světě, kde bude možné toto létající umělecké dílo spatřit. Starlux Airlines bude provozovat celkem 2 tato letadla, a to ve stříbrné a také ve zlaté verzi. A obě by se měla objevovat pravidelně v Praze. Tak v srpnu hurá na letiště. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Dvě minuty zbývají do 15. hodiny, tady je Signál Rádio. Za moment Ugly Kid Joe, Sandra nebo třeba Rod Stewart, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V současnou chvíli dejte pozor, kdo jedete na pražské letiště. Tady v ulici k letišti je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás potom čeká v centru u IP Pavlova, Legerova ulice na křižovatce s Rumunskou a tady je nehoda osobáku s dodávkou a zdržení se odhaduje na 10 minut. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Nafta za týden bez regulace podle společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje, zdražila o 3 koruny. Na průměrných 43 korun a 77 haléřů za litr a opět je tak dražší než benzín. Jeho cena stoupla o 67 haléřů na 42 korun a 32 haléřů za litr. Podle analytiků paliva zatím nezlevní, nafta naopak v příštích dnech ještě více zdraží. Ceny by mohly začít klesat v srpnu, situace na trhu je ale podle nich citlivá. 4 měsíce trvající kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce a policistů odhalila v tržnici v Hatích na Znojemsku 7270 padělků v hodnotě originálního zboží více než 41 milionů korun. Šlo hlavně o oblečení, obuv, kabelky, peněženky a další výrobky s padělanými značkami. Pokračuje tiskový mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Ve spolupráci s policií České republiky a zástupci vlastníků ochranných známek zajistili a mimo dosah kontrolovaných osob uložili v akci, která trvala od dubna do července, v 5 kontrolách celkem 7270 kusů padělků v hodnotě originálních výrobků za téměř 41 300 000 korun.
1: Série smutných zpráv z rakouských Alp nekončí. Na Vilčpice se o víkendu zřítil pár 32-letých Čechů. Žena 140 metrů dlouhý pád nepřežila, její partner je těžce zraněný. Připomeňme, že u hornorakouského Hinterstodru zemřela v neděli 47-letá Češka. V sobotu pak havaroval 50-letý Čech s rodinou na dálnici A9.
0: Co se děje v regionu?
3: Některé pražské městské části podpoří slabší rodiny, které nemají dostatek peněz na školní pomůcky nebo zájmové kroužky. Pokračuje Marek Zeman, mluvčí radnice Prahy 6, která pořádá sbírku školních potřeb.
4: Hlavním cílem projektu je vedle finanční pomoci rodinám a snaha smysluplně využít aktovky a další školní pomůcky, které již někde splnily svoji funkci, ale jinde mohou ještě udělat radost a posloužit dál.
0: Sport.
1: V kompletním složení i s posilami se zahraničí a hráči, kteří doposud trénovali individuálně, zahájili další část přípravy na extraligu hokejisté Mladé Boleslavy. Pod vedením nového hlavního trenéra Petra Hakena se tým připravoval rozdělený na dvě skupiny. Už v minulém týdnu hráči absolvovali fyzické testy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je s proměnlivou oblačností, místy se vyskytují přehánky a teploty měříme od 20 do 25 stupňů. V noci na zítřek bude polojasno s teplotami od 14 do 10 stupňů Celsia a zítřejší den bude po ránu polojasný, během dne s oblačností, která se ale k večeru rozpustí. Vítr zítra bude foukat západní rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během úterka naměříme od 25 do 30 stupňů, na horách bude kolem 19. Tolik zprávy. Hezké odpoledne s námi, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
5: 15 hodin, 3 minuty, hezké odpoledne, přeje Signál Rádio. V Česku se objevil nový zahradní trend. O co jde, prozradím za moment a teď se o začátek další společné hodiny postarají Weather Girls. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Zpěvačka Sandra na Signál rádiu. Podzim a zima přináší pro zahrádkáře každý rok dilema. Co se zahradním nábytkem? Kam ho uklidit nebo jak ho ošetřit, aby přežil tohle do období? Asi to řešíte taky. Naštěstí mám pro vás dobrou zprávu. Objevil se nový trend v podobě nafukovacího nábytku. Třeba pohovek, lavic a taky židlí. Kromě toho, že vypadají velmi stylově a jsou pohodlné, nezaberou skoro žádné místo. Prostě po sezóně vyfouknete a uložíte, kam je potřeba. Obliba nafukovacího zahradního nábytku u nás navíc stále stoupá a vlastně není se čemu divit. Kdo by pořád po létě chtěl zahradní nábytek někam stěhovat, nebo naopak na startu sezóny lakovat a dávat dohromady?

0: Ren Paris Dolce Vita. První pracovní den je pomalu za námi, tak proč už nevyhlížet víkend? A tady pozor, tentokrát bude na Signál Rádiu speciální. Připomeneme si 45 let od startu legendární televize MTV. Během vysílání budeme vzpomínat na dobu, kdy hudba dostala obraz a společně s námi se můžete vydat zpátky v čase do doby, kdy každý nový videoklip mohl být malým filmem a každá písnička mohla změnit svět. To vše pro vás chystáme 1. a 2. srpna na Signál Rádiu. Víc podrobností už teď najdete na našem webu signalradio.cz, tak se mrkněte.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: 5 minut, 3:15, posloucháte Signál Radio, se mnou ve studiu nachystán kolega Ada Adam, ahoj.
1: Ahoj Luky.
0: My jsme se tady bavili o víkendovém uklízení, mimo jiné, my jsme toho probrali celkem hodně, ale je pravda, že jako většina z nás to musí nechat na víkend, i kdyby nechtěla, v rámci kvůli práci prostě.
1: Je to tak.
0: A to mně přijde to nejhorší, to nejvíc smutný na víkendu, že dopoledne je krásně a teď máš to sobotní ráno přesně, kdy musíš uklízet a víš, že nemůžeš ven.
1: Hele, Luky, na to je docela snadná odpověď. Jsou lidé, kteří, já to nejsem teda, jo, ale kteří po sobě uklízejí hned v tu chvíli, když třeba zašpinějí talíř, jo, hned ho dají do té myčky. To já právě vůbec nejsem. Já hromadím bordel a pak vím, že si musím udělat ten den na to, abych to uklidil, ale nejsem schopnej prostě ten talíř tam dát. Nemůžu.
0: Já to mám
1: proti mému myšlení.
0: Já to mám úplně stejně, ale neříkej mi, že tihle lidé, kteří po sobě hned uklidí talíř, zároveň i kolem sebe, kde se pohybují po tom bytě, automaticky utírají práh a ještě stihnou vyluxovat. To hele, není možný.
1: Já si myslím, že jsou tak tací. Dokonce jsem měl pár kamarádů, kteří mají na všechno svoje speciální místo a jakmile to je nějakým způsobem rozházený, tak to nezvládají. Jo? A potřebují to mít všechno opravdu, kapesníky tady propiska.
0: Mám taky pár takových kamarádů a k ním se pomalu bojí jít na návštěvu a na něco tam sáhnout.
1: To nedělej, prosím tě.
0: Takže vždycky opatrně. Každopádně Adam s vámi dál po 16. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně a zítra dopoledne se na vás budu těšit. Zase tady na Signál Rádiu úterem 11. hodiny.

0: Michael Jackson nám zněl v reproduktorech Signál Rádia, které se nese ve znamení těch nejlepších hitů z 80. let. Proto nás tu už po odbytí 16. hodiny čekají například ABBA, Bad Boys Blue nebo George Michael. Teď se ještě podíváme na dopravní situaci u nás.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu nákladňáku a osobáku v ulici Náplavní. Buďte tam při projíždění opatrní, mohl by se tam tvořit hustý provoz. Pozor si dejte i na dopravní nehodu na D6 na 26. kilometru ve směru do Prahy. Bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne i se 16. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Pro registrační značky na svá auta už nebudeme muset chodit na úřad. Z novely zákona o podmínkách provozu vozidel vyplývá, že značky bude možné nechat si doručit do výdejních boxů a výdejen, podobně jako to dnes funguje s řidičskými průkazy. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka už novelu zákona schválila vláda. Ministerstvo práce a sociálních věcí si vyžádalo externí posudek kvůli možnému střetu zájmů ex-poradkyně Alexandry Semancové a dotacím. Pokud se prokáže škoda, tak ji bude ministerstvo vymáhat, řekl to ministr Aleš Juchelka. Ředitel pražského magistrátu Tomáš Havel požádá ministerstvo dopravy o přezkum rozhodnutí odboru pozemních komunikací, na kterém minulý týden zasahovala policie kvůli korupci. Zopakujme, že policisté na pražském magistrátu zasahovali před týdnem. Obviněné osoby a firmy viní mimo jiné ze zneužití pravomoci a přijímání úplatků. Společnost OpenAI, která je tvůrcem četovacího robota s umělou inteligencí ChatGPT, více než strojnásobí počet zaměstnanců ve své evropské centrále v Dublinu. Bude jich 350.
0: Co se děje v regionu?
1: Probíhající generální oprava stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží přinese také proměnu před Fantovou budovou. V příštích letech tu vznikne nový přechod pro chodce se světelnou signalizací, chodník se rozšíří přibližně na 11 metrů a před budovou přibude také desítka stromů. Práce na magistrále začaly 13. července a potrvají 126 dní. Končit by měly v polovině listopadu.
0: Sport.
1: Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za týden, a to v Torontu a po boku jiné spoluhráčky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den nabízí proměnlivou oblačnost, místy se ještě vyskytují přehánky a teploty měříme od 20 do 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha polojasná, teploty budou mezi 14 a 10 stupni. Zítřejší den bude po ránu polojasný, během dne počítejme s oblačností, která se k večeru bude rozpouštět. Vítr zítra zafouká západní rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během úterka namíříme od 25 do 30 stupňů. Tolik další zprávy. Pokračujeme osmdesátkami.
0: Signál Rádio.
2: Krásný datum, 27.7. máte naladěné Signál Rádio, kde se staráme o to, abyste měli co nejhezčí a nejpohodovější odpoledne. Proto se mikrofonu už pomalu ujímá George Michael a také se vydáme už za pár minut do krkonošského areálu Špindlerův mlýn. Co se tam aktuálně děje, povíme už za chvíli, tak zůstaňte naladění. A dádám vám přeje pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signala rádiem. Největší krkonošský areál Špindlerův mlýn neodpočívá ani v létě. Aktuálně se tam pracuje na propojení z kerálu Svatý Petr a Medvědín. Staví se jak na trase nové šestisedačkové lakovny, tak i na výstavbě horní stanice. Víc prozradí ředitelský areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
1: Projekt propojování areálu Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově mlýně probíhá podle harmonogramu. Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky. Zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
0: Návštěvníci se mohou od začátku letošní zimní sezóny těšit na šestimístnou vyhřívanou lanovku s ochrannou bublinou. Trasa je dlouhá 1400 metrů a jízda na vrchol potrvá 4 minuty.

Hladíte odpolední signál rádio, kde nás už zítra krátce popolední bude čekat další díl pořadu Miluju Prahu. V zítřejším vydání s Davidem Černým bude řeč o chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Jedná se o jednu z největších staveb v centru metropole. Její velká zelená kupole a vedle stojící zvonice jsou nepřehlednutelné. Mluvit se bude o tom, jak kvůli této stavbě jezuité zbourali celou řadu budov v okolí. Věděli jste, že každou etapu výstavby měl na starosti jiný architekt a že zdejší nástropní malba patří k největším v Evropě? Nejen to si nechte ujít ve vyprávění Davida Černého u nás na Signále Rádio už zítra po 12. hodině. Víkendový speciál Signál.

0: Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Posloucháte Signál Radio, které vás může provázet i v rámci digitálního vysílání DAB+, které nešumí a nabízí kvalitní zvuk. Není potřeba internet ani datové tarify, ale pouze digitální rádiopřijímače, které by dnes měly prodávat všechny obchody s elektronikou a jsou také už standardní výbavou nových automobilů. Tak si vychutnejte ještě v této hodině například Kylie Minogue, Lionela Richieho nebo Elan.

0: s vámi Signál Radio, kde nám už za chvíli kolega Honza Navrátil obohatí vysílání se svými zprávami a po nich bude následovat další parádní muzika z 80. let. Z nich nám tady budou například Whitney Houston, Village People nebo Eurythmics.
1: Signál Radio, doprava.
0: Prála si nehodu dvou osobáků v ulici v Olšinách. Buďte tam opatrní při projíždění, srážka by mohla částečně blokovat v provozu. Ze studia Signál Radia vám přejeme bezpečné cesty.
1: Rozhovor Signál Radia. Dalším zajímavým hostem v našem vysílání bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Věří na pověry? Provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí? Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Poslouchejte Signál Radio ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Radia. Když slyšíš tohle,

0: Originál rádio. To nejlepší z 80. let. Signál rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, pojďme na signálu opět po hodině za dalšími zprávami. Hasiči ukončili zásah u výškové budovy ve Zlíně. Vyhořelou a z části zřícenou budovu předali majiteli společnosti Cream, která ji musí odstranit. Výtvarník, hudebník a také pedagog Milan Knížák, který v neděli zemřel, bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím ale bude souhlasit jeho rodina. Schválila to vláda. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Návštěva na úrovni vlády by podle Babiše mohla přinést naší zemi ekonomické výsledky. A společnost Porsche zruší do roku 2035 v okolí německého Stuttgartu dalších 5000 pracovních míst. Pozice zaniknou v hlavním závodě a také ve vývojovém centru automobilky, která patří do koncernu Volkswagen.
0: Co se děje v regionu?
2: Práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice běží podle harmonogramu. Dělníci tu dokončili první část, vyměnili asfalt na první polovině pruhu opravovaného úseku. Od víkendu pokračují na druhé části komunikace. Stávající dopravní řešení v podobě virtuálního tunelu platí nadále. Opravy frekventované silnice mají trvat do 15. srpna.
0: Sport.
1: Cyklista Pavel Bittner nenaplnil na Tour de France touhu vylepšit osobní etapové maximum z loňské premiéry v podobě čtvrtého místa. Jeho letošním maximem zůstala pátá příčka z osmé etapy. Při dvou slibně rozjetých závěrech ho ale zastavil pád. A jediný český šavlista Filip Maxa vypadl na mistrovství světa v Hongkongu v kvalifikaci. Mistrem světa v šermu šablí se stal teprve 19-letý Rus Pavel Garaudin.
0: Signál rádio, počasí.
1: Venku je proměnlivá oblačnost, místy se ještě vyskytují přehánky a teploty měříme kolem 22 stupňů Celsia. V noci na zítřek počítejme s polojasnou oblohou a s teplotami, které klesnou na 14 až 10 stupňů. Úterní den bude ve znamení polojasného rána, během dne ale počítejme s oblačností, která se k večeru rozpustí. Vítr zítra zafouká západní, maximálně do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během úterka vystoupají na hodnoty od 25 do 30 stupňů, na horách počítejme zítra s teplotou kolem 19. Tolik zprávy. Áda už nabízí další muziku, tak hezký poslech.
0: Signál rádio.
3: Áda Adam se vám hlásí od mikrofonu Signál rádia, kde vám přejeme krásný podvečer. Červenec se pomalu chýlí ke konci a tak si už za pár minut povíme, co nás zajímavého čeká v srpnu. O výjimečné podívané si povíme už za chvíli. Mezitím další skvělá hudba na Signál rádiu.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Společnost vám dělá signál rádio. V první polovině srpna nás čeká výjimečná podívaná. Bude to něco nadpozemského, a to doslova. Už ve středu 12. srpna se prý můžeme v Česku těšit na výrazné částečné zatmění slunce a v noci budou k vidění údajně i meteory z meteorického roje Perseid. Pozorovací podmínky budou patrně velmi dobré, protože měsíční svit by neměl v tu dobu rušit noční oblohu. Tak to neprošvihněte, stejnou situaci bude prý možné vidět až v roce 2045, ale v USA. Hvězdami nabitý je i náš playlist Signál rádia, který teď nabídne například Whitney Houston.

0: Další úžasná hudba nám bude znít na vlnách Signál Rádia, kde pomalu přišel čas najít další kazetu do našeho magneťáku. Než nějakou konkrétní pásku vybereme, hrát nám tady budou ještě například Pet Shop Boys, Survivor nebo Sabrina. Tak držte signál.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádiu jsme si teď trochu zacvičili se skupinou Survivor, no a teď už přišel čas zapojit náš jedinečný magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes si tu zahrajeme nepřehlédnutelnou hvězdu naší sbírky, a to Sandru s hitem Life May Be A Big Insanity. Věděli jste, že svou kariéru započala Sandra už jako velmi mladá a jejím hudebním idolem byla prý Olivia Newton-John a právě s jednou její písní uspěla i v dětské talentové soutěži. Tu tady sice nemáme, ale za to se můžete těšit na skladbu ze závěru 80. let, která vám zajistí pohodové odpoledne. Zapínám play na naše magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: YouTube nám hráli na Signál Radio, kde už za chvíli přijde kolega Honza Navrátil se svými zprávami a potom bude následovat další hudba. Těšit se můžeme například na Duran Duran, Dusty Springfield nebo Madonu. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pražský okruh hlásí na 60. kilometru ve směru na D10 nehodu nákladního vozidla a osobáku. Momentálně by tam měl být velmi hustý provoz, počítejte s několika minutovým zdržením. Opatrní buďte na pražském okruhu i na 17. kilometru ve směru na D1, kde proběhla srážka dvou osobních aut. I tam byste mohli nabrat několika minutové zdržení. Přejeme vám klidné večerní jízdy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Návrh skupiny opozičních poslanců hnutí STAN na zrušení daňové slevy na manžela nebo manželku s nízkými příjmy a zároveň na zvýšení daňového zvýhodnění na děti vláda nepodpořila. Vláda naopak schválila návrh novely o podmínkách provozu vozidel. Zavádí například přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených vozidel. Novelu nyní projedná sněmovna. Další změny, které souvisejí s novelou, dnes oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
2: Přes portál dopravy budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu. Pokud je k danému úkonu potřeba nová registrační značka nebo osvědčení o registraci, lidé si je budou moci nechat doručit například do výdejního boxu.
1: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který v neděli zemřel, bude mít pohřeb se státními poctami. Vdova Marie Knížáková s pohřbem souhlasí.
0: Co se děje v regionu?
1: Cyklisti ve Slaném se dočkali další části cyklostezky nazvané Topolová cesta. Stezka v části města Háje bude sloužit nejen k rekreaci, ale také k dojíždění do práce nebo do školy. K první části vybudované před několika lety tak přibyl další kilometr. Aktuálně se chystá další část, která v budoucnu propojí stezku s další, která vede do Vítova. Jde o páteřní trasu propojující Kralupy nad Vltavou a Louny.
0: Sport.
1: Moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková skončila při obhajobě stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa pátá. 20-leté české závodnici se nevydařil šerm, ve kterém obsadila 15. místo z 18 finalistek. V závěrečném běhu se střelbou si polepšila na konečnou pátou příčku. Od bronzu jí dělilo 6 sekund. Druhá Češka Alexandra Fernandez doběhla 18.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci na zítřek počítejme s polojasnou oblohou a s teplotami, které klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítřejší den bude po ránu polojasný, během dne počítejme s oblačností, která se ale k večeru bude rozpouštět. Vítr zítra zafouká západní do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během úterka naměříme od 25 do 30 stupňů, na horách počítejme zítra s teplotou kolem 19. Zprávy na Signálu v pondělí z 27. července končí. Hezký zbytek dnes našimi osmdesátkami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio posloucháte 27. července, den, který je nabitý zajímavou historií. O přehledu výročí na dnešní den nám poví už za pár minut kolega Jirka Svoboda. Například se s námi podělí o to, v jakém roce byl z Ameriky do Evropy poprvé dovezen tabák. A dádám vám mezi tím přeje hezký večer s dalšími hity 80. let.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: produktorech nám zněla Dusty Springfield. Večer 27. července nám zpestří kolega Jirka Svoboda s výročími na tento den.
1: Ladíte Signál Rádio dnes s datem 27. července, což byl v roce 1586 den, kdy byl z Ameriky do Evropy poprvé dovezen tabák. Pojďme i na další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 1990 byl vyroben poslední automobil značky Citroën 2CV, zvaný Kachna. Od roku 1948 se ho vyrobilo 3,8 milionu kusů. V roce 1954 vláda zrušila evidenci náboženského vyznání. Ze všech formulářů a dotazníků měly zmizet rubriky zjišťující náboženské přesvědčení. V roce 1952 získal Emil Zátopek na olympijských hrách v Helsinkách zlatou medaili v maratonu. Byla to v pořadí třetí zlatá na stejné olympiádě. V roce 1866 bylo dokončeno pokládání telegrafního kabelu, který vedl poprvé pod vodou. Spojoval Evropu se Severní Amerikou. A v tento den v roce 1649 anglický parlament vyslal misi, která měla za úkol pokusit se přeorientovat americké indiány na křesťanství.

0: Skvělé hity z let minulých nám znějí v reproduktorech Signál Rádia, kde se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z let 80. Mikrofonu se ujmou například Tina Turner, Enya nebo Michael Jackson. A k tomu se s kolegou Lubošem Dvořákem vydáme už za chvíli na cestu po kempech v Čechách a na Moravě. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Posloucháte večerní vysílání Signál Rádia, kde tento týden nabízíme miniseriál kolegy Luboše Dvořáka s karavanem po kempech v Čechách a na Moravě.
1: Zastavení první Karlovy Vary. Nejistá mezinárodní situace mění plány nás Čechů suchozemců na dovolené. Mnozí zvažují zůstat doma a tak se touláme jako Němci, Holanďané i Francouzi karavany. Nemusíte být ani vlastníkem domečku na kolečkách, je spousta firm, které tento typ obydlí pronajímá. Já osobně si už 2 desetiletí tahám bydlík za autem, nejen pro zábavu, ale i pro práci a o kempech mám docela přehled. Letos jsem okusil nově rozšířený kemp u Karlových Varů. Je vysoko nad lázeňským městem s nádherným výhledem. Je součástí hotelu Vítkova Hora v sousedství letiště. Na kolonádu je to z kopce sotva 4 kilometry, ale otáčí se zde i městský autobus. Recepce kempu je spojena s hotelovou a místo pro obytňák, přívěs nebo jen dodávku vygenerují sektoru u sloupku na pečlivě srovnaném terénu. Cenová hladina je tu sice vyšší, ale co byste nedali za ta panoramata? Luboš Dvořák, Karlovy Vary.

0: Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer se Signál Rádiem, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áda Adam. Už od zítřka nás čekají vyšší a vyšší teploty, které v pátek mohou dosáhnout až k 38 stupňům nad nulou. Taková horka mohou snadno zlákat k vodě, proto si už za pár minut řekneme, kde se dá osvěžit. Mikrofonu se už pomalu ujímá Rick Astley, tak vám přeji krásný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Rádio, koho nelákají přeplněné akvaparky nebo veřejné bazény, máme tu pro vás tipy na lákavá přírodní koupaliště. Pěkné osvěžení můžete najít hned nedaleko Prahy, kde leží jezero Koněvtopy. Využít můžete travnatou, ale i písčitou pláž, která zbe k průzračné vodě. Vhodnou volbou může být i severozápad od Brna, kde leží brněnská přehrada, která dříve sloužila jako zásobárna vody. Dnes je však prý častým cílem milovníků koupání. No a do třetice všeho dobrého, tentokrát na severu jen pár kilometrů od Ústí nad Labem leží jezero Milada. Tady si na své přijdou i fanoušci cyklistiky a turistiky. Ať už ale vyrazíte kamkoliv, nezapomeňte průběžně sledovat informace o kvalitě vody ke koupání. Zejména při vysokých teplotách může hrozit zvýšený výskyt sinic. Na jakoukoliv cestu vás budeme rádi provázet přes naší mobilní apku Signál Rádia.

0: Jste se Signál Rádiem, které pro vás hraje jen ty nejlepší hity z dob minulých. Ještě v této hodině se můžeme těšit například na Bee Gees, Belindu Carlisle nebo Michaela Boltona. Užívejte si společně s námi 80kové léto na Signál Rádiu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Melinda Carlisle nám hrála na Signál Radio, kde si o víkendu připomeneme jednu důležitou kapitolu hudebních dějin.
1: Víkendový speciál Signál Radio. 45 let MTV.
0: Ta se začala psát 1. srpna 1981, když na obrazovky vstoupila televize, která doslova způsobila revoluci a navždy proměnila tehdejší vnímání muziky. Zrodila se totiž MTV stanice, která z písniček vytvořila příběhy i z interpretů udělala ikony a z videoklipů celosvětový fenomén. Proto už v nadcházejícím víkendu, tedy 1. a 2. srpna, si připomeneme 45 let od startu této legendární stanice a zahrajeme si největší hity 80. let, které díky nezapomenutelným klipům dobily planetu a z interpretů udělali globální megahvězdy. Tak si užijte víkendový speciál Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio, 20. hodina odbyla a už za chvíli si opět připomeneme některé známé skladby s Lukášem Bláhou v rámci Signály hudební minulosti. Mezitím nám tady nebudou chybět například Bryan Adams, ABBA nebo Modern Talking. Hezký večer vám přeje Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Večer ladíte Signál Rádio, kde už je připravený kolega Lukáš Bláha a jeho signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti. Tentokrát se díky nim budeme vracet čistě jen do našich oblíbených osmdesátek. Před 43 lety vypustila Madonna do světa úvodní album kariéry. Stejnojmenný debut neboural žebříčky a média jí hlas nelichotivě označovala jako pekelně dráždivý. Dostala se však do tanečních klubů a připravila úrodnou půdu pro její průlomovou druhou placku Like a Virgin. Po jejímž úspěchu byla první deska znovu vydána na evropském trhu pod názvem The First Album.

Jsme o rok dál a ve světě filmu. Důvod je ten, že 27. červencový den roku 1984 měl premiéru snímek Purple Rain, kde si hlavní roli střihnul Prince. Hrál v něm povýšeného hudebníka, který prožíval střety se svou kapelou. Film je paralelou jeho životního příběhu, ale není striktně autobiografický a americký show měl jej nenapsal ani nerežíroval.

Je až s podivem, že oblíbené britské duo Eurythmics zaznamenalo pouze jediné domovské hitparádové číslo 1. Podařilo se mu to 27. července letopočtu 1985, nikoli v zásluhou sladkých snů, ale s peckou There Must Be An Angel. Napomohlo tomu možná i harmonikové solo Stevieho Wondera.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Milli Vanilli, připravte se na velká horka. Česko čekají od zítřka tropické dny s maximy až k 38 stupňům. Horký vzduch se má podle odborníků držet s námi zhruba týden, proto na sebe dávejte v následujících dnech velký pozor. Pro osvěžení vám tady budeme hrát další skvělé hity a o víkendu se můžete těšit na speciální vysílání.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna

0: módu, účesy i celou popkulturu.
1: Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná.
0: Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádio jsme si hráli Sandru, Áďa Dámba zdraví od mikrofonu, ale jelikož už se blíží čas mého odchodu, popřeji vám pohodový zbytek dne, například ještě s Philem Collinsem nebo Bonnie M. A zase příště, tak hezký večer.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Dalším zajímavým hostem v našem vysílání bude dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč bude o tom, co ji přivedlo k tomuto tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíme se také, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí a jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Věří na pověry? Provádí před zápasem nějaký svůj speciální rituál nebo používá talisman pro štěstí? Nejen o tom si bude s boxerkou Klárou Poledníkovou povídat Lucie Sinková. Poslouchejte Signál Rádio ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.
3: She's crazy like a fool.

Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

jsem dlouho, pak s ní ve dveřích cizích lávek stál tam.